Jungere jako diplomě a bajstěngra artsko ka potojčeně nika. Jungere jako 88.9 F.